tady je reálno, kstaně stvary. Lodi tě čeli, salakočom reže, sabia, paponovo var.